0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Sýnej s Rádiem B.

that sky shall get. Them that's not shall lose.

Thank you.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a fool.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi. Closing time, it's closing in.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Konec letních prázdnin přináší rodičům školáků stres a zvýšené výdaje. Přes polovina rodičů vnímá první týdny školy jako náročné, obzvláště matky nesou hlavní tíhu starostí. Průzkum Ipsos pro Ploxy odhalil hlavní problémy, které rodiče na začátku školního roku trápí. Prezident Petr Pavel při své návštěvě veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích kritizoval vládu premiéra Andreje Babiše za nedostatečnou pozornost vůči důvodům jeho veta. Prezident v červenci vetoval vládní novelu rozpočtových zákonů, která je podle něj částečně v rozporu s ústavou. Pavel zdůraznil, že kabinet měl důkladněji řešit ústavní nesrovnalosti, které uvedl při svém rozhodnutí vetovat zákon. V liberecké zoo zemřel cenný lachtan hřivnatý jménem Hugo kvůli dětské hračce, kterou spolkl. Veterináři objevili hlavičku panenky uvízlou mezi žaludkem a tenkým střevem. Zoo kvůli tragédii plánuje zpřísnit bezpečnostní opatření. České dráhy triumfovaly v obrovském tendru a zajistili si zakázku století na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji, za což Praha a kraj zaplatí více než 165 milionů korun. Tato mimořádná spolupráce posílí veřejnou dopravu a zvýší komfort cestujících v tomto regionu. Výsledky výběrového řízení představují důležitý krok k modernizaci a efektivnějšímu propojení městské a příměstské dopravy do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix z novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Jsem sebou samým, nebo vámi. Do mrku kostí.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Konec letních prázdnin přináší rodičům školáků stres a zvýšené výdaje. Přes polovina rodičů vnímá první týdny školy jako náročné, obzvláště matky nesou hlavní tíhu starostí. Průzkum Ipsos pro Ploxy odhalil hlavní problémy, které rodiče na začátku školního roku trápí. Prezident Petr Pavel při své návštěvě veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích kritizoval vládu premiéra Andreje Babiše za nedostatečnou pozornost vůči důvodům jeho veta. Prezident v červenci vetoval vládní novelu rozpočtových zákonů, která je podle něj částečně v rozporu s ústavou. Pavel zdůraznil, že kabinet měl důkladněji řešit ústavní nesrovnalosti, které uvedl při svém rozhodnutí vetovat zákon. V liberecké zoo zemřel cenný lachtan hřivnatý jménem Hugo kvůli dětské hračce, kterou spolkl. Veterináři objevili hlavičku panenky uvízlou mezi žaludkem a tenkým střevem. Zoo kvůli tragédii plánuje zpřísnit bezpečnostní opatření. České dráhy triumfovaly v obrovském tendru a zajistily si zakázku století na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji, za což Praha a kraj zaplatí více než 165 milionů korun. Tato mimořádná spolupráce posílí veřejnou dopravu a zvýší komfort cestujících v tomto regionu. Výsledky výběrového řízení představují důležitý krok k modernizaci a efektivnějšímu propojení městské a příměstské dopravy do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Relax.

Ahoj, tady je Esteves, jsme na Bčku a před námi relax číslo 127. Dneska začínáme nečekaně poklidně a to s Melody Sheepem. Já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: your motherfucking brains for. Relax.
1: Před náma Delinquent Habits. Tohle se taky evidentně neomrzí. V relaxu a na Bčku.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Salla la la la la la la.
1: Relax.
2: On radio.

Když jsme u těch letních záležitostí, Get Down se tam taky určitě počítá.

Sabrina Sperman je evidentně přisprostlá, ale za mě boží. V relaxu a na Bčku.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax číslo 127 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Konec letních prázdnin přináší rodičům školáků stres a zvýšené výdaje. Přes polovina rodičů vnímá první týdny školy jako náročné, obzvláště matky nesou hlavní tíhu starostí. Průzkum Ipsos pro Ploxy odhalil hlavní problémy, které rodiče na začátku školního roku trápí. Prezident Petr Pavel při své návštěvě veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích kritizoval vládu premiéra Andreje Babiše za nedostatečnou pozornost vůči důvodům jeho veta. Prezident v červenci vetoval vládní novelu rozpočtových zákonů, která je podle něj částečně v rozporu s ústavou. Pavel zdůraznil, že kabinet měl důkladněji řešit ústavní nesrovnalosti, které uvedl při svém rozhodnutí vetovat zákon. V liberecké zoo zemřel cenný lachtan hřivnatý jménem Hugo kvůli dětské hračce, kterou spolkl. Veterináři objevili hlavičku panenky uvízlou mezi žaludkem a tenkým střevem. Zoo kvůli tragédii plánuje zpřísnit bezpečnostní opatření. České dráhy triumfovaly v obrovském tendru a zajistili si zakázku století na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji, za což Praha a kraj zaplatí více než 165 milionů korun. Tato mimořádná spolupráce posílí veřejnou dopravu a zvýší komfort cestujících v tomto regionu. Výsledky výběrového řízení představují důležitý krok k modernizaci a efektivnějšímu propojení městské a příměstské dopravy do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Víc než dvě desetiletí po premiéře se Paramount snaží znovu spojit Andy Andersonovou a Benjamina Barryho. Skoro 20 let starý film Jak ztratit kluka v 10 dnech má pokračování ve fázi raného vývoje, v němž se uvažuje o návratu Kate Hudson a Matthewa McConaugheyho, i když dosud žádní z herců oficiálně nepodepsali smlouvu. Scénář se aktuálně vyvíjí, ale zatím nebyl oznámen režisér ani datum vydání. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kotlářka si po dlouhých 10 letech znovu vybojovala účast ve finále baseballové extraligy. V napínavé sérii vede brněnské derby Celek Hroši nad Draky 2-1. Finálový duel proti Hrochům nebo Drakům můžete sledovat živě na ČT Sport Plus, a to v pátek od 18.55. V úvodním kole italské ligy podlehla Bologna římskému Laziu 0-1, zatímco AS Řím deklasoval Fiorentinu 4-0 díky hattricku Daniela Malena. Na lavičce Bologni strávil celý zápas český stoper Martin Vitík. Rok 2023 začal pro AS Řím fantastickým Malenovým výkonem na olympijském stadionu. Chelsea začala sezónu anglické ligy vítězně, když porazila Fulham 3-2. Trenér Xabi Alonso si odnesl úspěšnou premiéru a Joao Pedro vstřelil nejrychlejší gól v historii Premier League. Fanoušci Blues se těší na další úspěšné vzpusy pod novým vedením. Srbské volejbalové královny si na mistrovství Evropy v Brně dál drží 100% bilanci, když si na svůj náboj postavili i bulharské hráčky, které padly po marném boji ve třetím setu, a to při vedení 24-18. Srbky vedou skupinu B a míří k pátému finále v řadě. Zápasy si můžete užít v přímém přenosu na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: USA.
1: Catch up sandwich. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, z oblasti kuriozit vám přinášíme příběh 23-letého Poláka, který může čelit až 8 letům ve vězení za nezvyklý vtip, objednal totiž stovky pic na náhodné adresy. Tento nejapný žert nyní vyšetřují úřady. Snažte se přemýšlet nad důsledky svých činů a buďte zodpovědní. Mějte hezký den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Radio B.
1: Spolupráce hned třech velkých jmen elektronické taneční hudby. Mark Knight, Ramirez a samotní Underworld vydávají hit s názvem Downpipe. A my si to pustíme na Bčku právě teď.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Konec letních prázdnin přináší rodičům školáků stres a zvýšené výdaje. Přes polovina rodičů vnímá první týdny školy jako náročné, obzvláště matky nesou hlavní tíhu starostí. Průzkum Ipsos pro Ploxy odhalil hlavní problémy, které rodiče na začátku školního roku trápí. Prezident Petr Pavel při své návštěvě veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích kritizoval vládu premiéra Andreje Babiše za nedostatečnou pozornost vůči důvodům jeho veta. Prezident v červenci vetoval vládní novelu rozpočtových zákonů, která je podle něj částečně v rozporu s ústavou. Pavel zdůraznil, že kabinet měl důkladněji řešit ústavní nesrovnalosti, které uvedl při svém rozhodnutí vetovat zákon. V liberecké zoo zemřel cenný lachtan hřivnatý jménem Hugo kvůli dětské hračce, kterou spolkl. Veterináři objevili hlavičku panenky uvízlou mezi žaludkem a tenkým střevem. Zoo kvůli tragédii plánuje zpřísnit bezpečnostní opatření. České dráhy triumfovaly v obrovském tendru a zajistili si zakázku století na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji, za což Praha a kraj zaplatí více než 165 milionů korun. Tato mimořádná spolupráce posílí veřejnou dopravu a zvýší komfort cestujících v tomto regionu. Výsledky výběrového řízení představují důležitý krok k modernizaci a efektivnějšímu propojení městské a příměstské dopravy do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: 10. Punching the Clown od Lamb Chop přináší nový minimalistický přístup Kurta Wagnera, který svou kapelu směřuje k akustickému zvuku a odstraňuje studiovou umělost. Vyprávění zůstává stejně rozsáhlé, jaké si fanoušci oblíbili. Album vydává pod hlavičkou labelu Merge Records a nabízí fascinující exkurs do Wagnerova hudebního světa. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu. Zarepuj si.

To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kotlářka si po dlouhých 10 letech znovu vybojovala účast ve finále baseballové extraligy. V napínavé sérii vede brněnské derby Celek Hroši nad Draky 2-1. Finálový duel proti Hrochům nebo Drakům můžete sledovat živě na ČT Sport Plus, a to v pátek od 18.55. V úvodním kole italské ligy podlehla Bologna římskému Laziu 0-1, zatímco AS Řím deklasoval Fiorentinu 4-0 díky hattricku Daniela Malena. Na hlavičce Bologni strávil celý zápas český stoper Martin Vitík. Rok 2023 začal pro AS Řím fantastickým Malenovým výkonem na olympijském stadionu. Chelsea začala sezonu anglické ligy vítězně, když porazila Fulham 3-2. Trenér Xabi Alonso si odnesl úspěšnou premiéru a Joao Pedro vstřelil nejrychlejší gól v historii Premier League. Fanoušci Blues se těší na další úspěšné vzpusy pod novým vedením. Srbské volejbalové královny si na mistrovství Evropy v Brně dál drží 100% bilanci, když si na svůj náboj postavili i bulharské hráčky, které padly po marném boji ve třetím setu, a to při vedení 24-18. Srbky vedou skupinu B a míří k pátému finále v řadě. Zápasy si můžete užít v přímém přenosu na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.
5: Poslouchá krvní výtěž na Béčku.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. 80-letý manželský pár z Břeclavi téměř nepřežil požár, který dne 30. června totálně zničil jejich byt. Naštěstí se jim snaží pomoci spoluobčané a město Břeclav, kteří založili sbírku na obnovu jejich bydlení. Tato solidarita ukazuje silnou pospolitost a ochotu pomáhat bližním v nouzi. Premiér Andrej Babiš usiloval v roce 2019 o otevření prvního Apple Storeu ve střední a východní Evropě v Praze, ale projekt nebude realizován. Setkal se tehdy se šéfem Apple Timem Cookem v Davosu. Nabídl mu prostor na pražském Staroměstském náměstí. Kvůli ekonomickým důvodům a aktuálnímu propouštění zaměstnanců Apple prodejnu v Česku neotevře. Správci Národního parku Podyjí na Znojemsku ztratili trpělivost s turisty, kteří znečišťují okolí stezek vlhčenými ubrousky. Tyto ubrousky se mohou v přírodě rozkládat až 500 let a tím výrazně poškozují prostředí. Kvůli tomu musí být pravidelně odstraňovány, aby neohrožovaly místní ekosystém. Letošní úroda višní na Moravě je výrazně horší než v loňském roce. Dlouhodobý nedostatek srážek a tropická vedra způsobily snížení kvality a výnosů plodů v sadech brněnské Mendelovy univerzity. Sklizeň klesla asi o 16% oproti 2023. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Dámy a pánové,

Krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náladičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám. Pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná. Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ju známe? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Carl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srdce, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s utěrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najed jsem se, rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která by je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Pak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes, tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva, přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky, a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádnej bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice. A tak dále, a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělej turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v deštěvý sezóně nejezděj a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj. Opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách, počítačích a podobně. Fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám. Takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím. Tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough. Přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, po mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba upravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčný. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, 2 tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát 2x tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem holt já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Cvrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná šansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás už určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělej, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko pohni bylo právě od něho. A zajímavost, což jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic Želízko v ohni pro Vintage, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 8, ne, tohle byla 7 písnička, my obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě a pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend, uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na káblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden nejspíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. 80-letý manželský pár z Břeclavi téměř nepřežil požár, který dne 30. června totálně zničil jejich byt. Naštěstí se jim snaží pomoci spoluobčané a město Břeclav, kteří založili sbírku na obnovu jejich bydlení. Tato solidarita ukazuje silnou pospolitost a ochotu pomáhat bližním v nouzi. Premiér Andrej Babiš usiloval v roce 2019 o otevření prvního Apple Storeu ve střední a východní Evropě v Praze, ale projekt nebude realizován. Setkal se tehdy se šéfem Apple Timem Cookem v Davosu. Nabídl mu prostor na pražském Staroměstském náměstí. Kvůli ekonomickým důvodům a aktuálnímu propouštění zaměstnanců Apple prodejnu v Česku neotevře. Správci Národního parku Podyjí na Znojemsku ztratili trpělivost s turisty, kteří znečišťují okolí stezek vlhčenými ubrousky. Tyto ubrousky se mohou v přírodě rozkládat až 500 let a tím výrazně poškozují prostředí. Kvůli tomu musí být pravidelně odstraňovány, aby neohrožovaly místní ekosystém. Letošní úroda višní na Moravě je výrazně horší než v loňském roce. Dlouhodobý nedostatek srážek a tropická vedra způsobily snížení kvality a výnosů plodů v sadech brněnské Mendelovy univerzity. Sklizeň klesla asi o 16% oproti 2023. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: i do sportu.
1: Na rádiu B.
2: Olympijský vítěz Josef Dostál si na mistrovství světa v Poznani zazávodí pouze na pětistovce, protože z kilometrového závodu ho vyřadila Viróza. Tomáš Sobíšek ho nahradí, zatímco další olympijský šampion Martin Fuchsa bude soutěžit ve třech disciplínách. Sledování přímých přenosů od pátku do neděle na ČT Sport a ČT Sport Plus slibuje napínavé chvíle. Sparta Praha získala novou posilu v podobě obránce Loïka Mbessoa, který je absolventem Akademie PSG. Tento talentovaný francouzský hráč, který dříve hrál v belgickém klubu Saint-Truiden, je příslibem pro obranou linii týmu z Letné v sezóně 2024. Doufejme, že na hřišti rozhodně šlápne do pedálu a nebude to mít v suchém tréninku, ale spíše v pojíždění útoků soupeřů. Kateřina Siniaková a Brit Henry Patton s přehledem zvládli kvalifikaci na US Open a postoupili do hlavní soutěže smíšené čtyřhry. Světové jedničky v deblu porazili dvojici Vacherot, Mariaová 4-1, 4-2 a poté Harrison s Terencovou stejným poměrem. Držme jim palce, ať jejich výkon připomíná spíš vítěznou symfonii než tenisový thriller. Kotlářka si po dlouhých 10 letech znovu vybojovala účast ve finále baseballové extraligy. V napínavé sérii vede brněnské derby Celek Hroši nad Draky 2-1. Finálový duel proti Hrochům nebo Drakům můžete sledovat živě na ČT Sport Plus, a to v pátek od 18.55. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem se protáhne až do května 2027 kvůli neočekávaným technickým problémům. Náklady na projekt výrazně narostly na 720 milionů korun. Přislíbená dotace 500 milionů korun ovšem zůstává neohrožena. Ex-prezident Miloš Zeman naznačil, že stále zvažuje možnost znovu kandidovat na prezidenta, i když je mu 81 let. Odmítá být českým Joem Bidenem, který se stal americkým prezidentem ve věku 78 let. Pokud by skutečně kandidoval a uspěl, do úřadu by nastoupil ve 83 letech. 80-letý manželský pár z Břeclavi téměř nepřežil požár, který dne 30. června totálně zničil jejich byt. Naštěstí se jim snaží pomoci spoluobčané a město Břeclav, kteří založili sbírku na obnovu jejich bydlení. Tato solidarita ukazuje silnou pospolitost a ochotu pomáhat bližním v nouzi. Premiér Andrej Babiš usiloval v roce 2019 o otevření prvního Apple Storeu ve střední a východní Evropě v Praze, ale projekt nebude realizován. Setkal se tehdy se šéfem Apple Timem Cookem v Davosu, nabídl mu prostor na pražském staroměstském náměstí. Kvůli ekonomickým důvodům a aktuálnímu propouštění zaměstnanců Apple prodejnu v Česku neotevře. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Neboj se uvolnit. Na rádiu.

se tu snažím představit si nepředstavitelný, ale kdybych s tím přestal, moje myšlenky jsou temný, takže musím, jinak se dusím, prostor se zmenšuje, bez dobra dojde k implozi, já nechci

0: Miro Muzyki.
1: I do sportu. Na
2: Rádiu B. Olympijský vítěz Josef Dostál si na mistrovství světa v Poznani zazávodí pouze na pětistovce, protože z kilometrového závodu ho vyřadila Viróza. Tomáš Sobíšek ho nahradí, zatímco další olympijský šampion Martin Fuchsa bude soutěžit ve třech disciplínách. Sledování přímých přenosů od pátku do neděle na ČT Sport a ČT Sport Plus slibuje napínavé chvíle. Sparta Praha získala novou posilu v podobě obránce Loïka Mbessoa, který je absolventem Akademie PSG. Tento talentovaný francouzský hráč, který dříve hrál v belgickém klubu Saint-Truiden, je příslibem pro obranou linii týmu z Letné v sezóně 2024. Doufejme, že na hřišti rozhodně šlápne do pedálu a nebude to mít v suchém tréninku, ale spíše v pojíždění útoků soupeřů. Kateřina Siniaková a Brit Henry Patton s přehledem zvládli kvalifikaci na US Open a postoupili do hlavní soutěže smíšené čtyřhry. Světové jedničky v deblu porazili dvojici Vacherot, Mariaová 4-1, 4-2 a poté Harrison s Terencovou stejným poměrem. Držme jim palce, ať jejich výkon připomíná spíš vítěznou symfonii než tenisový thriller. Kotlářka si po dlouhých 10 letech znovu vybojovala účast ve finále baseballové extraligy. V napínavé sérii vede brněnské derby Celek Hroši nad Draky 2-1. Finálový duel proti Hrochům nebo Drakům můžete sledovat živě na ČT Sport Plus, a to v pátek od 18.55. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
3: Big Beat na Bčku. To můžeme.

Za zeď před tebou padá, každý boj, že vyhraješ, je však sotva jistota. Pochop, ne každý zákon překročit lze a má smysl. Chtěl bych vidět ty, kdo dnes půjdou, ať už mají

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, z oblasti kuriozit vám přinášíme příběh 23-letého Poláka, který může čelit až 8 letům ve vězení za nezvyklý vtip, objednal totiž stovky pic na náhodné adresy. Tento nejapný žert nyní vyšetřují úřady. Snažte se přemýšlet nad důsledky svých činů a buďte zodpovědní. Mějte hezký den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. Pořadu novinky na rádiu B.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem se protáhne až do května 2027 kvůli neočekávaným technickým problémům. Náklady na projekt výrazně narostly na 720 milionů korun. Přislíbená dotace 500 milionů korun ovšem zůstává neohrožena. Ex-prezident Miloš Zeman naznačil, že stále zvažuje možnost znovu kandidovat na prezidenta, i když je mu 81 let. Odmítá být českým Joem Bidenem, který se stal americkým prezidentem ve věku 78 let. Pokud by skutečně kandidoval a uspěl, do úřadu by nastoupil ve 83 letech. 80-letý manželský pár z Břeclavi téměř nepřežil požár, který dne 30. června totálně zničil jejich byt. Naštěstí se jim snaží pomoci spoluobčané a město Břeclav, kteří založili sbírku na obnovu jejich bydlení. Tato solidarita ukazuje silnou pospolitost a ochotu pomáhat bližním v nouzi. Premiér Andrej Babiš usiloval v roce 2019 o otevření prvního Apple Storeu ve střední a východní Evropě v Praze, ale projekt nebude realizován. Setkal se tehdy se šéfem Apple Timem Cookem v Davosu, nabídl mu prostor na pražském staroměstském náměstí. Kvůli ekonomickým důvodům a aktuálnímu propouštění zaměstnanců Apple prodejnu v Česku neotevře. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: 10. Punching the Clown od Lamb Chop přináší nový minimalistický přístup Kurta Wagnera, který svou kapelu směřuje k akustickému zvuku a odstraňuje studiovou umělost. Vyprávění zůstává stejně rozsáhlé, jaké si fanoušci oblíbili. Album vydává pod hlavičkou labelu Merge Records a nabízí fascinující exkurs do Wagnerova hudebního světa. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Olympijský vítěz Josef Dostál si na mistrovství světa v Poznani zazávodí pouze na pětistovce, protože z kilometrového závodu ho vyřadila Viróza. Tomáš Sobíšek ho nahradí, zatímco další olympijský šampion Martin Fuchsa bude soutěžit ve třech disciplínách. Sledování přímých přenosů od pátku do neděle na ČT Sport a ČT Sport Plus slibuje napínavé chvíle. Sparta Praha získala novou posilu v podobě obránce Loïka Mbessoa, který je absolventem Akademie PSG. Tento talentovaný francouzský hráč, který dříve hrál v belgickém klubu Saint-Truiden, je příslibem pro obranou linii týmu z Letné v sezóně 2024. Doufejme, že na hřišti rozhodně šlápne do

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem se protáhne až do května 2027 kvůli neočekávaným technickým problémům. Náklady na projekt výrazně narostly na 720 milionů korun. Přislíbená dotace 500 milionů korun ovšem zůstává neohrožena. Ex-prezident Miloš Zeman naznačil, že stále zvažuje možnost znovu kandidovat na prezidenta, i když je mu 81 let. Odmítá být českým Joem Bidenem, který se stal americkým prezidentem ve věku 78 let. Pokud by skutečně kandidoval a uspěl, do úřadu by nastoupil ve 83 letech. 80-letý manželský pár z Břeclavi téměř nepřežil požár, který dne 30. června totálně zničil jejich byt. Naštěstí se jim snaží pomoci spoluobčané a město Břeclav, kteří založili sbírku na obnovu jejich bydlení. Tato solidarita ukazuje silnou pospolitost a ochotu pomáhat bližním v nouzi. Premiér Andrej Babiš usiloval v roce 2019 o otevření prvního Apple Storeu ve střední a východní Evropě v Praze, ale projekt nebude realizován. Setkal se tehdy se šéfem Apple Timem Cookem v Davosu, nabídl mu prostor na pražském staroměstském náměstí. Kvůli ekonomickým důvodům a aktuálnímu propouštění zaměstnanců Apple prodejnu v Česku neotevře. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Víc než dvě desetiletí po premiéře se Paramount snaží znovu spojit Andy Andersonovou a Benjamina Barryho. Skoro 20 let starý film Jak ztratit kluka v 10 dnech má pokračování ve fázi raného vývoje, v němž se uvažuje o návratu Kate Hudson a Matthewa McConaugheyho, i když dosud žádní z herců oficiálně nepodepsali smlouvu. Scénář se aktuálně vyvíjí, ale zatím nebyl oznámen režisér ani datum vydání. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Olympijský vítěz Josef Dostál si na mistrovství světa v Poznani zazávodí pouze na pětistovce, protože z kilometrového závodu ho vyřadila Viróza. Tomáš Sobíšek ho nahradí, zatímco další olympijský šampion Martin Fuchsa bude soutěžit ve třech disciplínách. Sledování přímých přenosů od pátku do neděle na ČT Sport a ČT Sport Plus slibuje napínavé chvíle. Sparta Praha získala novou posilu v podobě obránce Loïka Mbessoa, který je absolventem Akademie PSG. Tento talentovaný francouzský hráč, který dříve hrál v belgickém klubu Saint-Truiden, je příslibem pro obranou linii týmu z Letné v sezóně 2024. Doufejme, že na hřišti rozhodně šlápne do pedálu a nebude to mít v suchém tréninku, ale spíše v pojíždění útoků soupeřů. Kateřina Siniaková a Brit Henry Patton s přehledem zvládli kvalifikaci na US Open a postoupili do hlavní soutěže smíšené čtyřhry. Světové jirkaci na US Open a postoupili do hlavní soutěže smíšené čtyřhry. Světové jedničky v deblu porazili dvojici Vacherot

0: Zdravím všechny příznivce Rádia B, ale především všechny milovníky reggae hudby, protože teď je tady pořad Revolution, který ti naservíruje to nejnovější, co za poslední dobu vyšlo v reggae hudbě, neboli v reggae světě, jak chcete, prostě novinky. Ke konci si dáme samozřejmě trochu reggae džunglu, aby to nebylo takové jednotvárné, takže zase přidáme na BPM, ale nebudeme předbíhat. No a nyní si pustíme novinku, kterou má na svědomí, na starosti Kabaka Pyramid a jeho novinka se jmenuje From Where They.
1: Yeah. I saw we have a kick.

následující záležitost, která teďka zazní, pochází od španělského zpěváka, který si říká Jach Version a který měl krátkou pauzu a nyní se... No a co víc dodat, řekl bych, že asi nic vám mluví za vše. Takže jo, Jach Version a jeho nová věc Oven Way.

Bohužel tady mám dnes i jednu smutnou zprávu, protože do Zionu odešel jeden podle mě z nejlepších na jajce ve svých nedožitých 50 letech a byl to Fantan Mojah, který zemřel před... Měl slabé srdce, měl vlastně nějaké zdravotní potíže od roku 2024, jeho srdce prý fungovalo procent, ale evidentně mohl fungovat, všechno fungovalo, no a z ničeho nic se jeho stav výrazně zhoršil a zemřel. Za mě jako odešel obrovský zpěvák, nebo spíš obrovský hlas, protože on hlas, který měl, tak ten byl prostřený. Máte tak třeba písničky Hail the King, Rasta God Soul Stronger, jeho nejsilnější a nejznámější věci, a který teď budou hodně splým festivale, tak i třeba jako a i různých zemí, protože bude dostávat takový ty big upy, pozdravy do nebe, jak se říká. A já tady pro jeho poslední, kterou vy... než zemřel, kterou vám musím pustit a jinem. Za mě odešel oborný zpěvák a jeho. Ta pojede, rozhodně pojede dál, prostě na, ale to sami i teď uslyšíte, pokud ho nejde. Takže další novinka, taková smutnější, je od Fantana Mojah a jeho poslední track se jmenuje Gyaldem.

No neskutečný hlas, opravdu měl jiný hlas naprošný. Měl tu možnost ho vidět, byl dokonce v České republice kolem 12 nebo tak nějak. Vlastně v době jeho největší slávy, kdy vycházely ty největší hity. I tak mě to mrzí. Každopádně teď zase něco pozitivnějšího dáme, protože Buju Banton je plný pecky a Buju Banton vydal nový album. Asi ne, hudba už nejde, prý se zase vrátí k 90. pořadu. Vlastně začínal, což byly dance hally, takže to napral dance hall záležitostma. V dance hally nebyly takový, jaký jsou dnes, takže se v tom možná nikdo úplně nenajde, ale mě to docela dost baví, protože některé věci jakoby se snaží dělat bývo dance hallu a některý naopak takový ten 80-90 vibe, což je mega super. Každopádně Buju Banton vydal Albed, tak se můžu na něm najít 13 skladeb. No a jak už to bejš, vám chci ukázat, dáme aspoň dva tracky, že jo. Člověk trošičku čuchne, že vybral se názvem Vinach Play, to je vlastně první, který vám zahraje. A záležitost Wild Woman, kterou má společně s DJem Khalidem. Takže jo, koštovačka, too bad.

Máme nalezený ten správný jamajský vibe, no a já bych na tu náladu hned navázal další vypalovačkou, protože dneska už dali dohromady síly Bounty Killer, Kimani Marley, Voiceful a Halfprint, no a udělali single Mother in Love. Sloucháš pořadu Revolution na Rádiu B.

Vrátíme se kousek zpět a díváme se do Anglie, protože zpěvák, který se říká Black OJA, vydal nový album. Ano, toto jméno určitě spíš s ním dávám džunglové věci, ale dělá i reggae a dělá i akustické reggae. On teď vydal totiž akustické album, který se jmenuje Black OJA in Acoustic. A na tomto albu najdete 7 akustických písniček a opravdu parádních písniček není. No a jelikož na džunglu, tak si říkám, že je taky na čase uvítat změnu a dát ho v něčem hodně pohodovém. Takže tady si ho dáme s akustickou kytarou a z toho nového jeho alba jsem vybral track zná. Kdyby někdo chtěl ho vidět na žak, má teď, protože bude festivalu na Slovensku Bratrů a sestr a ten se koná 28. až 29. srpna. Abych nezapomněl, výstupku bude mít Kongonetyho, takže on na majku Kongone skoro zaklu. Bude to mavý, těchle padíme. OK, ale zpátky k tomu tématu. Black OJA, vybral jsem věc s názvem Stámě. Hodně v čilu, hodně v pohodě.

Já myslím, že by bylo celkem fér navázat na další anglické umělce a jejich novinku. Tentokrát tady máme kapelu, která se říká They Say Jump. Mají takový hodně různý to od reggaečka přes káčunglík, který mimochodem si v Americka. No, pozvali si na mikrofon jednoho vyhlášeného MC-ho, říká General Levy, Wicked Wicked, Bujaka Bujaka. Samozřejmě, jejich novinku Your Body.

teď tedy ten Jungle dáme opravdu jakože. No a první nová záležitost na nás čeká úplně jakože. No a první nová záležitost na nás čeká od jednoho ze spoluzakladatelů.

Jelikož načali ten Jungle Cakes rekovatelství, ještě pozastavíme Presence, který se jmenuje Selecta. Je to výběr od centů. Najdete tam třeba Bennevieho, Matsama, Raska, Faroa, MC Dra, no a prostě spousty dalších men, jak MC, tak i producentů DJů. No a já jsem zase z tohoto alba vybral track, který se mi docela líbí, takže vám ho rovnou naservíru, když už jsme to začali. No a ta záležitost, o kterým mluvím, je Soli a MC Translation.

dnes Pepa nabíráme na obrátkách, protože další pecka je z dílny seriál Killers dvou neskutečných producentů. No a pozvali k ještě dnes do IT-ho, takže Insane World.

když na hudbou slovou, která tady dneska zazněla a ještě zazní, tak si tak vlastně uvědomí. Drtivá většina hudby, kterou zde propaguji, alespoň junglovou, pochází z Anglie. Ať už je to dnešní pořád, nebo předešlej, divána pochází z Anglie, což mě trochu ostatní země zaotají, a nebo spí tak neprostupují, že jejich tracky nejsou tak dostupné. Ale co už, Mika je evidentně daná, takže my v ní budeme pokračovat, protože tady máme další věc z Anglie a ta je od producenta, který se říká Brookout a DJ Ney. No a na majku mají Nettyho Campbella. Track se jmenuje Smokers. Takže jo.

OK Peoples, takže to všechno. Nakonec si dáme novinku ještě od Kaja Fire, pěvačka s naprosto jedinečným Raga Twins, no instrumentálek, o ten se postarala ší, který se jmenuje Boom Styla. Takže jo, mějte se fajn, poslouchejte Rádio B, ale ještě víc poslouchat Revolution. Takže zase příště, čau.

0: zdravím všechny příznivce Rádia B, ale především všechny milovníky reggae hudby, protože teď je tady pořad Revolution, který ti naservíruje to nejnovější, co za poslední dobu vyšlo v reggae hudbě, neboli v reggae světě, jak chcete, prostě novinky. Ke konci si dáme samozřejmě trochu reggae džunglu, aby to nebylo takové jednotvárné, takže zase přidáme na BPM, ale nebudeme předbíhat. No a nyní si pustíme novinku, kterou má na svědomí, na starosti Kabaka Pyramid a jeho novinka se jmenuje From Where They.
1: Yeah.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

Hitparáda Rádia B, to je B-paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Base up. Tak ahoj, ahoj. Zdraví vás DJ Raskal. Máme tady 59. díl pořadu Base Up. Dneska to bude o breakovinách, o UK garage a tenhle ten umělec se jmenuje Led Duke a track, který udělal, se jmenuje No Human. Vyšlo to na MB3 v srpnu. Přeju příjemný poslech.
2: Breaking news. We've just been informed that we're about to hear something.

vydal druhým trackem. Tady mám producenty Spaceman A a Ivory a udělali společný track, který se jmenuje Chop Chop. A dost mě baví tyhle ty tracky, co vám pouštím, tak mi vždycky něco řeknou, to proto vám je pouštím. Takže posloucháte pořád Bass Up na Bčku a zdraví vás DJ Rascal. Přijde mi poslech.

0: Papa!
1: No a další věcí, co tady mám, tak bude taková breakbeatová, klidnější věc a dělali SL83 a Contagion. Track se jmenuje Feeling a vyšlo to na Dirty Kitchen Rave teďko v polovině srpna.

No a dobrý beatem budeme pokračovat. Mám tady výborný, příjemný track, který má super beat. Udělal to Thierry D. Track se jmenuje Lucky. Vyšlo to na Elements of the Tech and Bass Records. A ještě jsem chtěl zmínit, přátelé, prožili jsme narozeniny, šestý narozeniny Rádia B, které byly úplně super. Celý odpoledne jsme hráli v Podzámčí v Roudnici a já osobně jsem si hodně užil náš set s Nedem B2B Break, takže se mi to moc líbilo, hodně nám to sedlo, bych řekl, takže to fakt vyšlo, všichni DJ zahráli superově, pěkně jsme se pobavili, takže parádní akce, big up!

0: you walk in there and your whole body's...
1: No, teď si dáme takovou bejzovou věc a dělal to Ctrl Z a je to z jeho LPčka, kde má teďko čerstvě vydáno 13 tracků. A tohle je úvodní věc, která se jmenuje Rave Sabotage a vyšlo to na Breakbeat Connection.
2: They call it a rave, and it's the latest kid craze. Millions of youngsters as young as age flock to secret locations to party and dance through the night. That's all night long, often till 8 or 9 in the morning.
3: It's just

Tak to byl, přátelé, Citrl Z z jeho alba a určitě si dáme ještě jeden track, mám tam vybranou ještě jednu věc, nicméně někdy později, a teď už nám hraje producent Natah a udělal track, který se jmenuje Paloma, vyšlo to na Juder teďko polovině srpna. Je to takový příjemný dub break na pohodu, takže přeju příjemný poslech na Bčku a zdraví vás DJ Raskal.

A další věcí, kterou vám chci pustit, je dvojice Cassian. Docela mě oslovili tyhle dva týpci, dělají různorodý žánry i do techna, UK sound a takový podobné věci. A teďko vydali 4-trackový EPčko, Overtone, a tenhle ten track se jmenuje

Tak přátelé, v pořadu Bass Up nám dohrává dvojice Cassian. No a dáme si další věc, takovou temnější, a dělali Hypno, Neumonic a Pavane. A track se jmenuje Loud Down Deep a vyšel někdy koncem července na Night Bass Records. Takže posloucháte Radio Bčko, zdraví vás DJ Rascal.

No a dáme si trošku dubstepu, přátelé, v pořadu Bass Love ho máme taky rádi. No a track je od State of Bass a jmenuje se Stronger.

Tak v pořadu Bassal jsme si dali trochu dubstepu, mám ho rád, tenhle ten deepovej. A teďko si dáme dvě věci od Enigma Dubs, který vydali mixtape volume 3. A mají tam celkem tam mají 11 tracků. A vyšlo to na Mori Records a dáme si z toho dva tracky. První se jmenuje Charts a dáme si z toho dva tracky. První se jmenuje Charlie Says a druhý se

No a teď to trošku rozbreakujeme, mám tady track od Wootem, jmenuje se Bish Please a je to příjemná věcička, která vyšla teď už koncem

Tak to byla pohodička breaková. Teď si dáme věc od českého producenta, od našeho Magenty, a udělal s MC Endem track Wheel It. Teďko to vydali 18. srpna na Here to Stay.

No, dáme si takovou temnější two-stepovku. Mám tady věc od producenta KMK, který vydal na jaře album, kde má 10 tracků, a my si zahrajeme věc, která se jmenuje Midnight, a vyšlo to na NB3. A příjemná věc.

No a tenhle track asi všichni znáte. Jmenuje se Bajna a tuhle tu breakovou verzi. O tu se postaral CSEF a vyšlo to někdy v červnu 26.

Tak přátelé, blížíme se ke konci pořadu, mám tady ještě jeden track a dáme si ještě jednu věc, jak jsem říkal, od CTRL-Z, spolupracoval s ním Benji Wild, a track se jmenuje Don Gordon a je taky našláplej, příjemný poslech.

Tak přátelé, se rovnou rozloučím, mějte se moc fajn, děkuju za poslech a mějte se krásně, buďte zdraví, poslouchejte Rádio Béčko a užívejte zbytek léta. Ahoj!

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Posloucháte Sebestřed na rádiu Bčko a my si teď dáme houseovou pohodindu od Hercules and Love Affair, track s názvem Rise Me Up. Právě teď. Krásný den, přátelé.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.